Uvidím potyk v Godešovi, potyk v Godešovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, svobodným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád, mahu. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmírianým korytčom, tichičko, bezšumno, prostičko. I choď spovídajú, pri tobí žitia lekše, pri tobí kološa pouníše, tráču ťa z duše potoče. Vole ľubný len kývsko kerpči, nezvyklý do rozmírianých dorých.